0: A přetožie sreda, svršíme dženca rano.
1: Rečie Kučík, Serbským rozhlasom.
0: Dženca s doktor Sonju Velkovi.
2: Liečba vopkadných mortvých je loni trochu spánevá. Došak je povesť, kotraž klinči najprede raz pozitívne. Dola što sú vopkadní mortví? Vúraz drema byť ekvivalent za nemské verkehrstote. Dola vun neje dere rádžene. Rozumíš jún jenojš, dyš si jún ručo převožíš do Nemčine. Serbštine dobíme si dola hinak pomáč moc. Dvuzjazkovým nemsko-hornio-serbským svoniku namakáme za to vúraz smertne vopo vopkada. Dola takhle so to skere zriedka vúživa. Když poladáme do nového textového korpusa hornio-serbštiny na strone hornio-serbs.de, zvěstčíme, že písajú noviny zväčša vo smertných voporách vopkadných nezbožů. A to sa mi zdá jara dobre pomenovanie. Dokáž nesúva so smerč tu nekak abstraktne na nadrožne vopkad, ale menuje so konkrétne, že dže vo milenie v normálnym vopkadže. Menujce vo nezbožo. A tuž vám přeju, že dženca vopkad nemelene pobiene a vy so živi a strovi zase domoj nauročíče.
0: A hej, vopkad beží dotel nemelene, to by je Rečný Kučík s doktor Sonjou Velkovi.

0: Zdybkom na pušestčiche.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Nevedra su včera tež ve Horni Vužice zakađali, kajše zdjeli regionalne navodnistvo vonjuje vobore, dobjahu vobornice vjacore pince vuknumpač v osibje v a vokuo Biskopic a Kamenca. Kajše zdjeli vyši mišćanost na Kamenca, Michael Preuss dobja so šoferi o dženca ranohišće v osibje na Dvorniščevoj a vukodne droze na vobmjezovanja na stajč. Blisko Niske je štom na železniske kolje padno a tam su na to čaj upadnili. Blisko Zorelca je ča došto ma zrazu, kiš ležeše na kolijach, zranju so pak nichtu nije. Za elektrifikovanje železniske čare mese Drešanami a Zorelcom ma so predplanovanje za druhu bojcu leca zajič. Dozdjeli čara budeski zaposvanc CDU ve sakskim krajnem semje Marko Šiman. Za prini votrisk z Drešan hač do zemic tumic je predplanovanje hižo zakončene. Sakska bje tutun prini planovanski krok vod zvjazka preuzava. Elektrifikovanje čare so dli hač runješ bješte so Nimska a Polska hižo 2000 AC ve mese narodnem zričenju Zjazovoj, važne železnický zvisk modernizovač. Polska je svoje nadoky za to miestem spelniva. V Budyšinje so vokovo doma při žitných vikách vystotne doladovanie s kamarami v přichodných týdženiach přiměri. Přičina sú předpise sakské krajnie zamovite za dátu škyt. To zdjeli na naprašovanie sávského rozhlasa jedna čelka budyské bydlinotvarské tovaršnosti BVB, kotrež dom svúša. Vystotný koncept dobí so vo sebe na senzibilných mestnách, kajž při parkovanišču za človeku se sprašenými zmenič. Loni v Leču sú kamary při domie instalovali, dokiaľ škopiachu sa tam neskutky, kajž namocné rozestajenia a predávanie drogu. Od toho časa je sa tam, po informáciách BVB, ličba neskutku znižíva. Vazovská gmena dobí leca s deficitom v hospodárskym pláne dživač. Pod smužku má 425 000 € mínusa, kajž by komunica na zajšom posedženiu gmenskej rady rozkladva. Tutun deficit dobí komuna ze svojich rezervov zapvačič. K tomu přinže ešte nímale 1,7 miliónu euro, kotrež dobí gmena na svojom krutom obsedstve bez narunania odpísač. V osebie vúžadania leca s dobom je, zo dostanie komuna niedže 1 milión € mine ze přemyslu dávka Hačloni. Investovač chcemo na tohle jenož do skyre małych projektov, šo dohromady 450 000 € chcedža ve vázu miestrujem za most, kanál a busové zastanišče vudač. Zapadovúžijský koparský zviazk otevri novú rajnú dobu leca v Krosčicach se serbským koparským derbiom. Nedom na prinnym rajnym dňu v okresnej vyššej ligy, 14. augusta, raje prinne koparské mústvo športové jednotky Krosčice prečivo v okresnemu pokalnemu dobečarie Soku Ralbicu Hoki. Postupnik Traktor Malešece zmeje svoju prinnú ru v Rakecach a kulovčenio na horách. A to one bychu naše povestče, kýž namakače na naše internetu je stroni Runeta, tak aj v našej app MDR Savia.
1: Vedro.
2: V Horni Vúžice čaja mročne na nebiu tú chvíľu pokaza živé slevo 15 stopňov. S blakami so hišče trošku dešťuje. Dženca to uľadáme tuž tom mročelu, nevé trasu hišče možné. Slunco te dženca skýry my neuľadáme. Tež vecik nás dále převodža a živé slevo zalieze dženca na maximálne 20 stopňov.
0: Na pučach a na drohách je všetko poriadku. S dželčanem rade jeli sa to zmini. Budešin 17400 je číslo pod kotrmš nás. Docpieče Matija Dženca ráno pri telefóne ako rajnší redaktor. Kýba zapísače nám pojezdč na jednoryšo, že to vie za naše app MDR Serbia. A čipne je sme Dženca ráno všetruším na líčbe desča ceme najlepie zacuvie naše končine náromadžič a přirunovač naposled ktež, keľko je so dže včera na išvo kýba za mačo tešižo aktuálne ličby, keľko bie noci.
1: Serbský rozvoz.
0: Traj dobre ranie.

0: Nábožné slovo.
1: Má dženca Maria Klausenová z Pančickukova.
2: Sme v dovolu po puču. Jedžeme s autom pouce a rozhľadujeme sa. Pytame coky. Nenamakame ju, brneš nám navýpraju zodobiava tu byč. V zárodze při počestí muž, kýž pšelšo čorny lada. Heva kníče živie duše. Potejkým nezvosta ničo druhá, hač tu zastač a so jeho voprašeč. Bude nám votmovič a puč pokazač cič. Tak pokmúrne, kajž tu núpada. Zastaneme, strovíme a so prašame, že coky namakame. Nevočakovaná votmova. Vún přečelne praj, tam bude nedom Božam ša. Svyšiče ježo zvone zvonič. Přinže von na puč a nám pravý smír dokvadne pokaza. Rozkvadže, so je coky na horce za štomami trošku skovaná. Prahy, že parkovanišče je, a dokaj máme potom hič. Když sme sa zauročili a odjedžeme, za nami lada a ešte kvílu kýva. Što je so stalo? Što je jeho zmenivo? Je naraz přečelne, dokež bu nám s vážnym pučnikom? Čuješe sa trebane? Abo mejachme předsudky a jenož zvážne ladachme?
1: Nábožné svoje mieše dženca Maria Klausenová na doku a zamovitosti farskie vikarie.

0: Če hodla? Kak? Što? Lexia, praši so.
1: Čin tyto, ja mam strach.
2: Strach? Tadio, to si ty hižo jako cí letny hulc činiu. Tedy cíle bez stracha.
1: No haj, tedy pisovalni by to kusk hinak.
2: Poskaj, přinesu či tablet ze svičku, švabličku i dysku, šklencu vody a talak za odpalenu švabličku.
1: Kajš v pisovalni?
2: Haj, vizo!
0: Dobre ranje!
3: Dobre ranje, ljube Lexio!
2: Runje pravim v komiku, Lexio.
0: Jažno vidžu.
1: Derje, vuspetam to.
0: Čin vomire tadejo. A šmon tu švabličku přeco rejnje očiva preč, hej?
2: Dobro tip, Lexio. To by ta kubaka v pisoani tež tak prajiva.
1: Vidžitaj, nemožu to. Vokomík.
2: Zapalut.
0: To nezaleži na vamaj, vjetaj mi.
2: Ta folija k voču druhanju švablički je tum problém, abo?
0: Haj, nekotre z tutih folijov su pševatke, a druhe tiski maja na miestnje, na kotremž može švabličku vočmonič, dybki.
1: A, ja vim. Tajke ma voka išče ze starých časov, z nimi vona svičky pomerno skoku zasvičí.
2: A kak môže moj synečko pomáť?
1: Snano z váženskej papieru, z kotrejš som včera s džedom drevovatkoval.
0: Haj, jaradere, to je jedna možnosť.
1: Dáva išče dalšiu?
0: V starých filmách je s časami vidžeč, kak si môžojo švabličku při Feodore zasviča. Feodor je pyšny kłobuk za žony a muži, kiž ma škropavé povrch. Kaubojové škornie so peča tež za to užívaja.
1: Triši, to s tým škorňom som ve filme tež hižo videl.
2: Tadio, netko započne so pravý dödom dý. Posnedaný bunže môj do garáže po váženskú papieru. Vôdce a džedy povedá môj to s tými škornemi a tým kłobukom. Sem čipna, hač môže ta nama pomáč, svičku tiež po druhým puču zasvičiť.
0: Riane džin vamaj, a myslitej pšivšim prošu na vaju vistotu.
3: Haj, vizo!

Das Bohne Mozzo, Jeso Ceratisch, Deschuauer, Webujica, Tumam, Dalsche, aktuelle Lied, Besauers. Willkommen, Ruja, Polarakets, Bichu, Zia, Dwazuci, Litro, Aprawocicach, Sidama, Dwazuci, Litro, Tamsmissamot, die Stustali, Foto, Dere, Pelne, Neho, Miritka, Wotem, Schakos, mit Ujensarano, Hijo, Ritschel, Janetko, Polat, Nimeti, Schische, Do, Dalsche, Kunzu, Winnibilcicach, Tamsu, Namiri, Pech, Azizuci, Litro, Wipanchicach, Kukovie, Potom jeden a dva coči v rokach, a to je totálna top líčba, ja raz tak praju, tam na meriach včera 40 litrov, v noci bych ju potom ešte raz 2 litra, a v nesvačidle bych ju to včera do podňa 5 a po podňu ešte raz 5 a 30. A tu sme ešte dostali bojesť z Boranec pala Rádvoria, tam bych ju 29 litrov. A tu připosłucha pisatýž, tam valeše so spolu pokažaca vulka voda po viesnym puču dele, a to kuriózne, dre tam bie, deleka veusy so potom nicienož šosto vodsadžaše, kýž voda sobud storaše, ale tež riane vulke jabuka. Buvie, skajke kulne a papince te pokažachu. A kotry titul Mosok tutemu vedru Lippe hodžeč, hač vodne muž vod Holasko. Zdječe nam rade, lič bedešča vašem koncu.

0: Zaposvans CDU, Marco Schiemann, Sachskim Krenem Semia, a Druge, Hijo Velelit, Wubic, Regiona Wobkinspuje, a Sobu Wobliwe. A Storci pschitem tisch pschetze Sasso na Ranice Dorisch durch Musche, zwei Funktis zu a Dotzbitsch. Milan Greulich, ihr Snimwo aktuell nicht Wubicach, a Treinich, Twarnisch, Chachetschau.
1: Prinja Cecina Časa za strukturnu zmienu hač do konca vúdobyvania Brunice 2008 a Cicici je nimo. A dotalne nazonenia pokazaja, v prichodných lietach trebame spiešnejšie rozsude a spiešnejšie zvoprodženie projektu, praje Marko Šiman.
2: Jeli so nám než ze šlachči spiešne, dobre a dere plačené dživo mestná tiež novo nastač dač, potom so ta strukturna zmena nenže tak dere radžič, kaj sme to planovali. Trebame od zjaska cele jasne zmenu tež firme pri tem lipe podpirač, kot si živo mestne stvoril.
1: Tajka direktna podpira za firme, sonca za strukturnu zmenu dotal možna ne je. Marko Šiman ma to pak tež dohodla za trebne, dokelč je so za švrcioch letach ižo niedže 10 industrijových dživových miestno v horni Vúžice zubivo, vo sebe vysokých koštov za energiju dla. A nimo to nie je konkurenca za hornio vúžiske hospodárstvo dávno ja cienoš v západnej Európe, ale tež na Vúkodže, kajž razantný rozrost v Polsky pokazuje.
2: Tohle trebame za naše vúviče skončne jac tempa, lepše ideje hač dotal, so bychme mohli tute vúbiedžovanie, tež ze zvukada sem so lepe vobarač, ale snano tež tute vúbiedžovanie tež s tým zviazač, so lepše kontakte do Českej a do Polskej zviazame, a s tým tiež naše firmy tu skrúčime.
1: Vážny faktor za príchod je pritom tiež elektrifikovanie železnice mez Drežanami a Zorecom. 2003 biešte Niemska a Polska ve mezinárodnom zrečeniu ranicu přesahovace elektrifikovanie zapísavoj. Polska je svoje nadavky ze zrečenia miestem spelniva, ale v Niemske so to dále dlí.
2: Tam máme vúľku nádžiu, že tiež ta zmena toho myslina ve Berlíne nastane, že sú tu 110 kilometrov núzne trebne, že bychu vone takrec jednu takú celé malku džirku mez Vúkodnej Európu a Západnej Európu začínali.
1: So by som ešto hýbavo, by však Sakska pred letami hižo převzava pred plánovanie za elektrifikovanie čáre. Za otriesk mez Drežanami a Zimicami Dumicami je tutun prvý krok mez tým docpite. Pred plánovanie za zbytne džiel hač to Zoreca má so ešte lieca zahajíč tak Šiman. A von víta iniciatívu kolego zjazkových zapozvancov z Vúžice, kýž bych ho nedávno v Berlíne všech zamovitých za jedným blídom zromadžili.
0: V aktuálnom Vúviču a štruktúrne zmene horní Vúžice je Milan Greulich s zaposvancom Sakského krajného sejma s Markom Šimanom poriečal. Krotko po cibidlky následom je 6 hodín, 6 až 40. Dobre ranie.

0: Niemale schiedne Schakosabskim rozo so tu w policajskim reporcze wo metodach zjebania rozprawiamy, a nie tylko z medostali nowinarsku z dzielinku Sakskoho ministerstwa za finanse, Mateo.
1: Ministerstwo warnuje przed sfalszowanymi e-mailkami w menie Sakskoho finansna zaradnictwa niemstwie ta seksische finansverwaltung. Mail gieryka potom na przykład prüfungsanordnung gemäß paragraf 193, aby nicht kohasotisch przywieszk, ale ruce Preč a nic přivěš kliknič, jebario při tom adresu odposvarja manipuluja, tak zase mysliče, oh, to je originál z finansného ministerstva, ale nie. Šitko jenož ulka bža. Prinje v osebe závode sú so miestným bola opravdžitá finančná zahraničča přizabili, to jež buďče skečný, tež tež mače závod, nevočinče žane přivešky v e-mailkách, kýž přindu pozdatne z finančná zahraničča a nedávajče vaše kontaktné dáta abo tamne senzibilné informácie dále.

0: Dr. Sonju Velkovu.
1: Rečni kučik. Serbski mrozlosu.
2: Ličba vopkadnych mortvich je loni trochu spaneva. Došak je povesť, kotraž klinči najprede raz pozitivne. Dola što sú vopkadni mortvi? Vúraz drema byč ekvivalent za nemské verkehrstote. Dola vun neje dere rádžene. Rozumíš jun jenojš, tyž si jun ručo převožíš do Nemčine. Serbštine dobíme si dola hinak pomáč moc. Dvuzjaskovým nemsko-hornio-serbským svoniku namakáme za to vúraz smertne vopo vopkada. Dola takhle so to skere zriedka vúživa. Když poladáme do nového textového korpusa hornio-serbštiny na strone hornio-serbs.de, zvěstčíme, že písajú noviny zväčša vo smertných voporách vopkadných nezbožů. A to sa mi zdá jara dobre pomenovanie. Dokáž nesúva sa smerč tu nekak abstraktne na nadrožne vopkad, ale menuje sa konkrétne, že je vo milenie v normálnym vopkadže. Menujce vo nezbožo. A tuž vám přeju, že dženca vopkad nemilene pobiene a vy sa živí a strouví zase domoj nauročíče.
0: To by je dženstnýši riečný kúčik s dr. Sonju Velkovi. A tuž poľadnú tiež ja ešte raz za vás napúča a nádrohy. Nie, našim koncu je všetko svobodné. Přeju vám všim dobro a vystu jezbu.

0: Ja, na, bohr's mich.
1: Serbski Rozvoz. Bojesce. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Nevedra su čara tež v Horní Vúžice zakadželi, kajž zdeli regionálne navodníctvo vonjové vobore, dobiachu vobornice viacere pince vúknumpač vo sebe v a vokuo Biskupic a Kamenca. Kajž zdeli vyšší mieščanosta Kamenca, Michal Preuss, dobia so šoféra dženca rano išče vo sebe na dôrniščoj a vúkodnej droze na vobmiezovania nastajč. Blízko nízkeje je štom na železniske kolie padno a tam sú na to čaju padneli. Blízko Zorelca je ča došto ma zrazu, kiš ležeše na kolijach, zranijo se pak nihtu nije. Za elektrifikovanje železniskeje čare mjesel Drežďanami a Zorelcom ma so predplanovanje za druhu pojcu lica zajič. To je zdjeli čara budeski zaposvanc CDU v Sakskim krajnem semje Marko Šiman. Za prvni votrisk z Drežďan hač do zimic dumic je predplanovanje hižo zakončene. Sakska bi tutun prvni planovanski krok od zvjerska prevzava. Elektrifikovanje čare sodli hač runje špešte sa Nemska a Polska hižo 2000 AC v mjezenarodnem zričenju za Závia závoj, vážne železniský zvisk modernizovač. Polska je svoje nadoky za to miestem spielniva. Vázovská gmena dobí leca s deficitom v hospodárskym pláne dživač. Pod smušku maja 425 000 € minusa, kajž by komornica na zajšom posiedzeniu gmenskej rady rozkladla. Tutun deficit dobí komuna ze svojich rezervu zapfačič. K tomu činže hište nímale 1,7 milionu euro, kotrež dobí gmena na svojim krutem vopsedstve bez narunania odpisač. Vosebite vúžadanie leca s dobom je, zo dostanie komuna niečo 1 milion euro mene ze přemyslového dávka Čloni. Investovač chce ona to dla jenež skyre do małych projektov šo do romade 450 000 € chce jo ve vázu miest rým za most, kanál a busové zastanišče vúdač. V Budyšine so vokuo doma při žitných výkach vystotné doladovanie s kamarami v příchodných týdženiach přiměří. Příčina sú předpise sakské krajnie zamovité za dátový škyt. Dostili na naprašovanie Serbsko rozosa jednačelka budyské bydlenia tvarské tovašnosti BVB, kotrež dom súša. Vystotný koncept dobí sa vo sebe na senzibilných mestnách, kajž při parkovanišču za človeku se sprašeniemi zmenič. Loni v lieču sú kamery při domie instalovali, dokiaľ škop Pjachu sa tam neskutky, kajž namocné rozestajenia a předávanie drogu. O toho časa je sa tam po informáciách BVB ličba neskutku znižíva. Západovúžijský koparský zviazk otevrie novú rajnú dobu leca v Krusčicach se serbským koparským derbijom. Nedom na prvním rajnom dňu v okresnej vyššej ligy 14. augusta raje prvnie koparské mužstvo športové jednotky Krusčice prečivo v okresnému pokalnému dobyčari Soku Ralbice Hoki. Postupník Traktor Malešece zmije svoju prvnú rú v Rakecach a Kuločenio na horách. A to ma nevíšu. Naše povestče, kýž namakáče na našej internetovej strane Rú ne takéž ve našej dámodnej app MDR Sávia.
1: Vedro.
2: Živé slebro pokazá dále 15 stopňov v Budyšine. Trošku sa slunco vútrape, mies mročelemi doplňa, je tu a tam ešte uľadáme. V biu dňa pak viac mročelo, dalšie nevedra sú s blákami možné, vostanie vici kojete a živé slebro te zalize dženca na maximálne 23 stopňov.
0: Na pučach a na drohách je šitko poriadku, zazvonče tu rade do budeského štúdia, alebo písače nám povesteli, zase to zmini, jeli zajene, že prasnulo, kýba zase mobilne vyskač na tvári, potom môžeme tiež všetkých ďalších pri poslucháriu informovať.
1: Serbský rozvoz.
0: A tu tej kanálaj, appka ještiež telefon, môžete rade tiež vúžívať a zdeliť nám, keľko dešča je so vaše sečera najšlo.

0: 5 Menschen und dann abonniert wünsche ich ihr, liebe Gitschi, da ihr wieso Waschtschass.
1: Chehodla? Gat? Sto? Lexia, Frascheso!
2: Chin Tito, ja mam Strach.
3: Strach? Tadio? Das ist doch hier schon jako zielitne Holz, Chinio. Der du zülle Biestracha.
2: No hai, der du bist so wani, bitte kusk hinak.
3: Boskai. Chinio suchi Tablette, Switchku, Schwablitschku e Dysku, Schkleen zu Worte. Ad dalag za wotpale nu schwablitschku.
2: Geisch bist da wani?
3: Hai wisa.
1: Dobre ranje.
3: Dobre ranje, lube Lexia. Runje brauem wokumiku Lexia.
1: Ja, ich noch widzu.
2: Der je, wuspet am to.
1: Chin wo mire tadio. A schmont du schwablitschku pschetzo renje wo tschiwa prätsch. Hai?
3: Dobre typ Lexia. Da bitte kubaka we bisso ani tischtag praiwa. Widzitaj, nie możu to. Wokomik. Zapalut.
1: To nie zależy na łamaj. Wiatej mi.
3: Ta folia k woczu drłaniu szwabliczki je tu problem, abo?
1: Haj, niekotre z tych folio su przewadke, a drue tyski maja na miestnie, na kotrymż może szwabliczku woczmonycz, typki.
2: A, ja wiem. Tajke ma woka iście ze starych czasów. Z nimi wona switchki pomion skoku zaswyci.
3: A kak może moje synieczko pomóc?
2: Snano z wadzianskiej papieru. Zgotryś som czera z dziedom drewo watkował.
1: Haj, ja radere. To je jedna możność.
2: Dawa iście dalszu.
1: Starych filmach jest czasami widzieć, kak se mużojo. Schwabličku při Feodore zasvěča. Feodor je pyšný klobuk za ženy a muži, když má škropavé povrch. Kaubojové škorně so peča tež za to užívají.
2: Trichy, to s tým škorňom jsem ve filme tež již viděl.
3: Tadio, něco započne so právě dědom dě. Posnědaní půjde můj do garáže po váženskou papíru. Vůdce a dědy Boje da moj to s tými škornemi a tým kvobukom. Sem čipna, hač môže da nama pomáč, svičku tiež po druhým puču zasvičič.
1: Riane džen vám aj, a myslitej pšilšim prošu na vaju vistotu.
4: Hej, vizor!

0: Sapuswans, CDU Marko Schimann, Sachsen keinem Semie, a druge, hijo welle lit, wobice, nascheho regiona wobgitschbuje, a tisch sobu wobliwuje. As donci pschittem, schätzer saß on a ranitze doho, stolsch musche svoi funktie dotzbitsch. Milan Greuliches nimm wo aktuell nicht wobicach, a treinich twarnischach jetschau.
1: Prinja Cecina Časa za strukturnu zmienu hač do konca vúdobyvania Brunice 2008 a Cicici je nimo. A dotalne nazonenia pokazaja, v přichodných letach trebame spiešnejšie rozsude a spiešnejšie zvoprodženie projektu, praje Marko Šiman.
2: Jedy so nám než ze šlachči spiešne, dobre a dere pvačené dživo mestná, tež novo nastač dač, potom so ta strukturna zmena nenže tak dere radžič, kaj sme to planovali. Trebame od zjaska cele jasne zmenu tež firme pri tem lepe podpierač, kot siš dživo mestne stvorja.
1: Tajka direktna podpiera za firme, sonca za strukturnu zmenu dotal možna ne je. Marko Šiman má to pak tež dohodla za trebne, dokud je so za švrcioch letach ižo niedže 10 industriových dživových miestnú v horní Vúžice zubivo, vo sebe vysokých koštov za energiu dla. A nimo toho nie je konkurenca za horní Vúžiske hospodárstvo dávno jacienož v západnej Európe, ale tež na Vúkodže, kajž razantný rozrost v Polsky pokazuje.
2: Tohle trebame za naše vúviče skončne jac tempa lepše ideje hač dotal, zo bychme mohli tute vúbiedžovanie tež ze svukada sem so lepe vobarač, ale snano tež tute vúbiedžovanie tež s tým zviazač zo lepše kontakte do Českej a do Polskej zviazame a s tým tež naše firmy tu skočíme.
1: Vážny faktor za příchod je přitom tež elektrifikovanie železnice mest Drežanami a Zorecom. 2003 hižo biešte Niemska a Polska ve mezenárodnom zrečeniu ranicu přesahovace elektrifikovanie zapisavoj. Polska je svoje nadavky ze zrečenia miestem spelniva, ale v Niemske so to dále dlí.
2: Tam máme vúľku nádžiu, zo tež jen ta zmena toho myslina ve Berlíne nastane, zo sú tu 110 kilometrov núzne trebne, z bychu vone takrec jednu takú celé malku džirku mez vúkodnej Európu a západnej Európu začínali.
1: Zo by so niešto hýbavo, by však Sachska pred letami hižo převzava pred plánovanie za elektrifikovanie čáre. Za votriesk mez Drežanami a Zimicami Dumicami je tutun prvý krok mez tým docpite. Pred plánovanie za zbytne džiel hač to Zoreca má so hišče lieca zahajíč tak Šiman. A von víta iniciatívu kolegu zjaskových zapozvancov z Bužice, kýž bych ju nedávno ve Berlíne všech zamovitých za jedným blídom zhromadžili.
0: Vo aktuálnym Vúviču a štruktúrnej zmene Horní Vúžice je Milan Greulich s zaposlancom Sachského krajného Sejma s Markom Šimanom porečal. Časač menšinou po napoče väčších je. Dobranie! Tu z Budovského studia 20 menšinou netko ešte vúsevame a potom v biehu do podňa tiež druhá snedajnceda za ošetkých tých, kociš sú runiakle zapikli radio.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Tu bio je pšjednik v blotach o mežo še išći drogovaš Čendrovaš v hošobusu v oficijalnih dokumentach jo nadali obsvadne a v hošobusu jo se palilo v vytvaduani To a dalčne dvojesti mežo še nento slyšaš v našich povijestiach Při mikrofonie jo Stefanie Krautzholz Pla dubiojeko pšednika, to jo eichen procesionsspinner na Nimski, su vyteoriete šake groble v dolnych plotach. Ten pšednik jo teke problem velšych žilach velikeje bykojskeje gmene, kytaraš jo žil gyrnych plotu. To zvelje su namykali v pinkoje droze okolo grodojskeje drogi v kurovem parku a teke na spotnišču v Vierpne a při Žišuni v Prevozu. Při šuli v Brazenje, při Žišuni v Vierpne a na Kjačobje na Gerach su vytrebnuli te dubiove pšedniki, kterež su namykali. Groble pak su přístupne v Brkovach a gyši a tudejšne mogu nadali colnuvaš a padluvaš. Teke skalja som mžo šo ducebyš a vandrovaš, kroni Brkojski amt. Wenn pokažo na to, až dubiove pšednik bužo išči styri pěš tyžinju prezentne. Potom budu te gusince se zapšišć, a ako mjate like v naturje duce. Tak dojko daš se kušte obglednivje pogibuvaš v naturje. Žiši ve ljubnjuje pripomagaju, aby dubjuje pšednik jim veci neskazil živinje v blotach. Zato natvaje kaščiki za sukurinki a netopirju. Tej druženje stej přirodnej vinika togo dubjovego pšednika. A žirite škodne insekte. Sukurinki jež ljubite gusince, netopirjam šmokujete mjatelje. Tež smecnuju o vjelerako štruženu, ka mogu ščit ljuži smecniš. Tak jo ta mislicka. V hoše zakladneje šule ljuba veljubnuje želaju uknice a ukniki togodla s kljapacom a drevom a tvarjete kaščiki. Mesto ljubnjuje petpirujo. Material přižo v Blošenskiego biosférového rezervata te UNESCO. To celé jo žil štategie, nico přeživo dubjovým pšednikam ukbaš. Slizena jo a šteke v obluku ljuba šule jo lito sa vjele dubo obškeženych přes toho pšednika. Prošobusu jo dali zvadadla džendrovania. V juniju jo Mieščanski parlament v Hošobusu obzamknul, až zastojenstvo, Mieščanska zgromažina a cesnoamtske v Hošobusu nesmiju veci džendrovaš v svojich dokumentach. Dokloni, až nedije se užiš substantive, v kterých šnuči jo gvistka avo na dalčne part markirovani jo, až šukne rode su minjone. To su eksplicitne teke obzamknuli za sesku rec. To ne akceptirujo uši šolta, Tobias Schick, SPD. Přicena jo, až to obsamknenje v Mieščanskej zgromažine přestupio glono ústaki miesta. Šak jo za Hošobus južo zredovane až přeci debe ženskeca a muskeca forma pemenovana, kaž nejo žedna neutralna forma možna. A vtie je v svej prospie pominala přeci jano generijski maskulinum užiš. Ušej togo Schick nemeni, až jo obšaunione, frakciám, vesným příradám a grémiám předpísaš, kak ven ideje písaš abo pojedaš. Togodla musí vytpojedna přozba dla džendrovania v septembeje išči raz do Mieščanského parlamenta dla vytklasovania. Tež většina vytpyslajncu vystanjo při svojom jo k zakazeniu džendrovania, bužo šik tomu išči raz pystakuvaš. V tom páže musí komunálny nagled rozsúžiš v tej nastupnosti. V Hošobusu je so cora viaco palilo v vytvarovaní v Strobicach. Dobrá pújsť pritom jo, nich nejo se zranil. Škody sú jano nastali pri materiálnych vecach. Zachopil jo ten ogen v kopice palky v palkani. Ogňuho obera nejo musela evakuírovať ten dom. Jano to vytporanie doma z pivnice jo bylo upomínanie. Až to napil jadnáštích, sú gasili ten ogin. Přijeli sú polenská ogňová obora z Hošobusa a dobrovoľná ogňová obora z Chmielova a Žolova.
0: Jadro.
1: Petro Jokradu wytminaty. Żynca aż do 7,2 gradu szopru gużo. Pitsze budu temperatury uszy. Ga 2,3 gradu. Noce nastwyk myżo se iż. Chtoż co se wici kupat iż, dejal to dopeludnio gytuwaś. Pyn ga bużo slońsko swiesisz. Po objeżę jo niepio wici pekrzyty.